0: I gan riwyracht am chyfniw cohyl na'n EPA niw. Ta fios taca ar chaidion yn ysgu ar chren y môn am o'n crana, tre ar o dro chaidion ysgyn si sy'n am o'ch i hart. Sgil y boes, ffyr braidi fi gil y chôl, braidi arch, mae'r ber anhiar i ysias gan byg dyr i bygy agos mi'n dyr y iaw o gwyhys boes yn ohol anio tyr canyn ar hwyr eir. Tar a ffordd jatori i rorti yn yr i bygy yr eisiniw gyhoen podrin i'r hoch dy chlog. As tar a corp na wala yn y eisian a bein aros y wala da chaila y wain. Corri y fyrlu gwer y gelhan yn ei afrin hynny gy chlog y ja pobl i gwn lwychia y moera. Sinwal o'n twysgart.
1: Príomhscéalta ní a réir an léomhaigh mar a bríd ní chúlain. Pléú ospidál na holscoil an gáile sa dáil i né. Mar reagra ar chéir stála dúirt a Taoiseach Michael Martin, gúil cás láidir an ospidál na holscoil an gáile i listáil mar infrastruktúr chriticiúil. Bíon Taoiseach a tagart gan orbert tá le díana ar an ospidál le tríchéad leaba eile chur ar fálinte. Harta si scór duine bhí go grinniú peblií sa trabháin a réad faoin bhógra gúil seanscoil na trabáine le díal. Léiríomh imrí agus altacht ag go grinniú go níolaíon teanscoile tá lár bháile, agus beirtíomh chuid a thuairt gon sagart poráiste thiú í láftas, agus go choiste airige de scharm agus le tar mullain i chiaachta cruinniú le muintir na trabáine lena gine an teanscoil díal a phlé. Molo i gigrinu frisin gogodi, no go wihi corlid sli fwy unarach na skole agos fwy'n talad wyd si sitte agos ein tif gwmwy chart plan ilia gan amach yn tan sgol y gwrd le si gwrdd i cantad gan hymochdi i deti y rachdal inti. Bydde si green steen yn y gwni yn y hilan y mach o'n gosta y gwnnw hyn y gael i fy swy o ffrastol ar ocaid olys gwrwyn yt os gyn chwbli yna le cwysi lechyd fwy'n tachiacht agos fwy'n hachwn ni ta'r ffolgwb le fe ni slain tŵla agos le sos o wynt ys y syl. Bydd dyn yt ag obr sy'n arnal cwrwm slain sych o ma le agrych di pobl agos sirfisi o tŵla y dwrt olys ag na hocaid i ta agri ag y faimanacht yn ynnys mewn yn ynnys bo ffynnu, yn ynnys tyrc, agos yr ilan chliara y mordach. Bent ar y sport, Charlie McConnellog yn y e-specialta ag ocaid olys y feis y glob bod trochdala warachala yng ngailis neu mordach. Tŵr olys ag yn ocaid siaf yn gistyd ar ffolg y chwmwyn agos ga agrachdi dônacha, le gymetia yr gymys cwr leis na hos yn e-sport yta yn y gwyd cantyd. Sgil y bos ar o reid was yn o'r fan i Lydyn as gwrth o chornain rys cahel bantrach Dan Leiden. Fy si os cyn dimli yna ys chyd y ffydd gwys mae'r yn trwy'r mac ys cair yn un le garchlon sglon trwy dy ddysd. Fy si a tor o trwy lwn yn yw yn ond na hasiad i yma cwlyn yw'n cwg ydy yn siacht ys sy'r o'r corp gyda siapel chyl anin yn ei eisyn. Cyd yr eisr o leig atwl heis efrin y marw ag i hynig ar maedyn y morach. Sbynedd Príomhscéalta in iarthair.
2: Tá bean a bhfuair a bríd agus in an aimsis tá tréimh sí gréine agus mórail scaipí gealta neamh ben mórail tromscátaí agus siit gaí rapanta nó láidir i níradúa agus idir de géim agus cheiri chéim deag Celsius a bheith sa teocht. An ocht dúna sí ichi herim cés múti go chálhúr báistí a dús na hiche be se scamalach agus siit gaí vesra i níradúa. Idir trí chéim agus 6 géim Celsius a bheith sa teocht. Agus sin airgin ó chiomrí nuochtta RTE radio na gaalteachta go mé sean cógachlog. Na scéalta sport is dearnlínis a tafií réid agus ó sa chóir amach tróna ag Magdara Magdánacha.
3: Ballerie Tornona, das will ein Cliffe Geilach, das immer für cool Cliffe Tauchtach, jetzt kriege ich auf wie Fische in Nacht. Immer für Cliffe Lechern ist Pelle wie Fische de Lechern in Heron. Und das ist dort simpel FPD, ein Glasher Schacht, Kasse Kiri, Roskomon. So dann da bin ich Kiri, sich die Fische Lechern ist, so schütze die Sohn Kaulu, dann Neo, Cliffe Kennisch, Deoger Fad. Für Roskomon, sich Cliffe Kennisch, gut Journal, ein Fische Fische Heen, also Schacht gehen, er Fad. Und schön, ich park Kingspan Breffning in Amkene bei Kildara Kasse Heroin. Tá Cildara gira 8 cliffe cannais bhaint amacht bhí si dán go dearnach fichi fichi sa héan. Má dead tíróin, tá críomh na héirin an gráid seo buitach le hóblian an uas agus tá si dar thóir a 9 cliffe cannais déogar fad. Imre for Cliff Kellerman of Fiche Fulfill the Moon, Hama, a Barking Rail TUS, a Kunamut is Fiche Hon a Hot Clog. Ben Clara Tibberdarn, so she's the Castle Hales Dark, Siglificanish, and Darnbane, as Hale, Winnie Tibberdin Norra. The Jet Glificanish Imre a Cover Fad, as we boot Zerachon Chlor, a Hovind.

0: A mask na nionadíthe peimblí bhí láthair ag grinniún sin a réad bhí an cóir chundé go éirineamh splach Michael Landa, Kevin O'Hara ó Sinn Féin, chumála iarrthod na n-éanlaithí sóisialacha míidin ag an luach. Seo mar láir an cóir Michael Landa héis a chruinníthe.
1: Slotan yw fan cadw chael hwrt yn ygy cair gydlyw, caffer glidwyr o'r caffer uniltwyr o'r agos caffer sorfi y yna yr wydyn yw hyn agos yr y talu ta hartyn mae'r bianwn siag wyl y cwrs sier ychwys ysdi y talu dyn i cyn tenna agos mae'r wyl sesion cair ni sir am gyffedin o ba iel naw tas am gwyl yn adfer sesion chan squatters rights o'n gydded ach yn oed i ddyn ma ta sier ffolio dyn i cyn tenna ffos ni ffedin o ba iel chesgwys yn agos sir am na cair da iel
0: Un cúlir cundé Michael Landon sin. Beigin cholagunu tá na gúnaí sa tiche in ar mwáre agus a gubla tach ar chlí in átin ar a gara rúa a chúramachas a gud tiche trúnúna nye mar yál ar a losgu sléve a hosa sa gantar. Chua in tinne an gár go áras fíg dára agus fín buíola na fescaha ga gahi na dýna tá na gúnaí san áras a chúrtamachas gúar na dátaí. Dyr canas i dota na carwn Roy Edward Shea, gyrdyn nhw dymosti gylior, las o gos shed, flesg barlu gos, agos las tank ola gwar na tynnu. Dyr tach teach wan ar y mael efe las da gytala, mor gyr air ylis na haibri hi dota yn bred y tynnu, sylniach sy'n siach snorati.